0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zas jedno ze smutných rán, jenže teď v hlavě mám plán. Vyjdu z bodu A do bodu B až C, možná ještě dál, až na kraj světa.

to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí, jsem jakej jsem, někdy anděl, jindy na pěst, ať je sucho nebo

A že mě leje. Boryš umí, to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí. Jsem, jakej jsem, někdy anděl, jindy na pěst. Ať je sucho nebo mokro, chůří bych se málem odkrouh. Mám prýma den, šlapu.

až na kraj světa. Vyjdu z bodu A na okruh trekovej, já už jsem takovej, až země leje, až země

zítra zvednu paty, prosím tě, srovnej se s tím. V tu chvíli se ze mnou zapráší, a když tu zůstaneš stát, smetí do očí vletí ještě dřív, než by se

toho, co pěkný bylo, a než se to pokazilo, prosím tě, srovnej se s tím a nech těch pitomejch otázek, kdo je víc vinej a čím. Tohle je pro vždy pase, tahle nit přetrhla se a teď už jí neslepím. Nad obzorem se kroutí proužek komře a

velikej, uňatej, černej pes. Má svůj sen, báječnej sen, voňavej, lipovej, čerstvej sen. Francouzskou polívkou zaháním hlad, včera jsem s růženou

na kraji háje bukových očí. Usedl na zem, kde chladil stín. Po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem, zvonili na

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem, zvonili na zem.

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s pupinou řve dál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král.

vlet. Tak to je křižník Bismarck s ledopadským se střednem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť. Na skal křižníku Bismarck ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

už hůd na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní, každá loď je na nohou po šest dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí,

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj řížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát,

lékař tiskne ruku a přeje hodně štěstí. Příště to vyjde, snad.

vytvořil si zemi a daroval jí život, tak proč mu teď bráníš? Proč mu teď bráníš? Možná, že jsme všichni němí, nebo jenom nebyl důvod, ale jestli mě slyšíš,

má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství, jak se ti spíš.

se ptá, proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spíš,

že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, ještě mi aspoň chvilku spíš.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím?

Čekáte starýho, brejatýho podvodníka, pošlete si za paní.

budou, až budu jako Klauferda, kdo bude chtít mi úder dá. A já na dvoře divadla opiju se s Markétou. Svobodný jsem jak Ikarus, křídel mi kape voska dole, blikáru zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

vypsával jsem ti 30 SMS, kde něco už pryč, to spíše najdu, je hluseně nežli zbytky kuráže, dát se urážet. Strulná si jak kostka polévkové smysi, kterou kdo si kdesi za pár korun kupuje si a pak pomalinku poliká u garáže. Svobodný jsem jak Ikaru, s křídelmi kape voska, dole blikáru, zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, arabi i židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí navzájem.

rysách laciného dramatu se těžko zlobit na tátu, že nosil kapsy obrácené ven a bez rozdílu všem říkal dobrý den. Těžko si mám ukreslit modrým progresem, když noc je výkresem a z dětství si nesem s Jakubem Arbesem své těžké deprese na chodbě poplese. Svobodný si mak Ikarus, křídel mi kape voska dole, bliká růzo podále ropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí. Je to tak.

0: Je krátce po 16:15.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
3: Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili. Andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo. Tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony? On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřel.

viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí, kolik je psíků.

Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: and wanted to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvaží, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

limitě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly,

Na sládých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře, až dotančím.

Koupil jsem kostel v Sudete, do hámu navracel svý dům. Schovával obrázky po dětech, od Prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcích, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem

Koupil jsem kostel v údolí, ve strání hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly, hořilo se.

hudý jak šťáva z jeřabin, těžký jak vzpomínka.

0: Smrt.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Vy jste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívám.

0: vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

i když se není čemu smát. Náhle mám tě rád. Mnozí říkají, že jsi jen můj sebeklam. Kdo z nich byl kdy vážně sám? A všech

jsi pro mne příliš mladá snad. Jenže duše prý nemá věk, na nemoc lásky tedy není lék.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

právě zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Pano si, a co si víc, co dohlídne si na každou léč.

jde, teď ti všechno proměnou. Velké vozy písku

svatozář. Hej, titan, jsi titán, nebo pobloudilej,

pohledu, jak nepokrytě tu v lampy svitu šteluje nálože dynamitu. Promiňte, povídám, nechci se mýlit, říkám si, radši si to ověřím, ale jako byste tu chtěl za malou chvíli vyhodit sněmovnu do povětří. Musí to být, řek ohnivě, k čertu s tím barákem, ať žije anarchie, že občanská povinnost každému velí v takovém případě zakročiti, hleděl jsem zjistit reálné jeli o přednostech státu ho přesvědčiti, a že svoboda, svornost a demokracie i pro něho přeci žádoucí je. Půlnoční vítr se od řeky zved, strach utužil můj řečnický natolik, že by se co nevidět stal patriotem i houpací kůň. Má slova jim nakonec pohnula tak, až se mu slzami zakalil zrak. Tak jsem se hrdině postavil za stát, chlapík se po chvíli sebral a šel, jen já toho večera nemohl zaspat, vlastní řeč plamenou v hlavě jsem měl. A než bych si dal něco pěkného zdát, začal jsem o ní sám pochybovat. Do dneška váhám, zda si má země takový chvalospěv zasloužila, navíc ten chlápek zažehl ve mně myšlení.

Kam kráčíte vy, raní chodci, snad ne všichni do práce? Od kdy mám ten divný pocit, že vše se musí vyplácet? Od kdy mám to divné zdání, že všichni vědí, co a jak?

zpětně, možná nevím, jakdy třeba teď. Snad, aby je když tak zas mohla vzít zpátky, ještě mě z nich mrazí, ještě mě z nich mrazí, ještě mě z nich mrazí jako led. Možná, že bych chtěla bejt laskavá a vřelá, nejde přece nakonec jen o slova, ale nikdo jí neřekl,

domova. A já jí říkal, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila, všechno tím samozřejmě kazila. Mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš.

snad není pravda. Zbyl mi po ní v hlavě, zbyl mi po ní v hlavě, zbyl mi po ní v hlavě, jenom pin. Nedá se říct, že by byla svině. Nechci dělat ukvapený závěry, ale s každým jiným hovořila plyně. Mě věnovala jenom úterý. Ale ne každý, jenom některý. A já jí říkal, mrazíš. Všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila. Všechno tím samozřejmě kazila. Mrazíš.

já vůli říkal, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila, všechno tím samozřejmě kazila.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Jak svět se kolem slunce otáčí, mě se oči vzhůru protáčí, když někdo další rundu roztáčí, kam se dá. Kdo mě z toho srabu

však se mění svět. Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

budou chtít naši krev. Budou chtít naše kosti, půjdou přes štíty hor, přes pět údolí. Bude znít jejich řev, jejich běsnění zlosti, ať zkosí nás moc.

mobilu pročítám si došlou SMSku z reklamní agentury bezdrátový přenos. Říká, že otvírají zpovědnice v Tesku, prostředí příjemné a non-stop otevřeno.

0: Vážení zákazníci, v sektoru módních doplňků probíhá výprodej elegantních dámských taštiček za pouhých 698 korun. Těšíme se na vaši návštěvu a upozorňujeme, že pokladna číslo 99 je zcela volná pro vaše nákupy.
1: Manažer pro charitu a duchovní služby má modrou košili a v kapse vysílačku. Každému zodpovědně splní jeho tužby. Ochotně do vozíku smění pětikačku.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtený ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budeš za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

0: chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si krajíc, ale hlavně, hlavně nedej bože, ať po nás nezůstane něco navíc. Až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

na kolečka. Za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí,

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň.

rozžíhat. Za Josefa a za kumpány v dubnovém stínu kapradin.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Sírou a zlatem nebe od západu plane. V soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně ročních kvítků.

ve středu. A pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já bez hlesu si ptal, kam tě asi povedu.

co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si svolává dole děti k obědu.

Dál si ponesu, ať mě čas od času vrátí tam, kam se vrátit nesvedu. Skrz protrpěný ráj, anebo klidné peklo, poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych ti asi dal.

skrz protrpěný ráj, anebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych tě asi dal.

Jeden jede vlakem, druhý z mola odráží. Všichni musí někam pryč, že to až zaráží. Kdo pak ví, kam spěchají? Zdali štěstí, či klid v duši hledají. Možná musí za prací, snad výjdu za ženou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: kočky, na níž byl kakarín.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy, z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzimák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naši aplikaci se prostě vyplatí.

0: pořád.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.kopclub.cz. Go, tady jsme doma.
2: Teď leží na polštáři. Šeptáme do ticha.

zadlužený kryl, s duchem jar teď leta. Ve mně je nestydatej klid, soukromá setkání jsou možná

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce na otázku, jak splace.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

za našu stodolu hruška maslová a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušová, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku

červený zlostí, ulisně pravím, hledat je brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela puška, moja oběť. Všetci mysleli, že je sňu amen, dokud mě začala na hubě mleť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mírovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se řeší jedině bojem za použití násilí. Au. Za našu stodolu hruška maslova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a 4 toky hlídají vchod.

chlapce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů, po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane, i sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští tra-

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

pirátských kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet, tak díky

Vole, vole, krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej, krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z Montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej vo chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, v sousední sedmici.

Zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední zbrojnici říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať to nemá nikdo, raději to zničit.

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nebe. Tančíme do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový, opilý okamžikem v šatech z deště. Tančíme do rytmu kapelníka, ne, nejdem se napít, já chci tančit ještě se strohu debníka.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak seber sílu, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a vyl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví

Stal dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

po řece odpluje žal. Dobré dny ber jako dárek, jak písně.

Po špičkách přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní, nadech.

klid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tak mi rádi zahrajem vám to, co každej zpívá, ať je spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej tón, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrátka.

peci zatopí a už netrápí se. Nejdřív spálí dopisy od svý první lásky, potom skripta z Umprumu, jsou jich čtyři.

0: šlechtic tu není.
1: Padá rosa do trávy, a než měsíc vylije, na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malá mu klestí na oheně,

nad obzor vyfukuje, houf komínu svý šmanty, dopadají na tuje, průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie. Takové bylo dětství, je v tahu chvála Bohu, a já mám vlastně štěstí, že co chci dělat mohu, kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy, keci střetnul, co papaláš, to prase.

hubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Asi už jsme se setkali,

nám klidně odestel, má lásko. Už cítím vůni našich těl a na světě jsme jenom naskok. Rychle čas odletí, jak ve větru peří, a já v tvém obětí zase chci věřit. Tak už nám klidně odestel, kam jinam dnes bych přeci šel. Má lásko. Tak už si rozpusť vlasy své a zhasni.

rychle čas odletí, jak ve větru peří. Potichu povím ti, zkusme zas věřit. Tak už si rozpusť vlasy své, jak dřív mám srdce sevřené. A zhasni.

rychle čas odletí, jak ve větru peří. Závidím dítěti, tak snadno věřím. Když měsíc postel ozářil, tak já jsem znovu uvěřil,

než rozbouřené moře, od které ty vítr žene na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe, marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe, zas domů.

rukách, vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní, vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

moře. Můj ostrov od tvého je opodál, já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No boat today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Čas jako blázen ulít a vychr dávno přestal vát.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic, malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Knihy se pokácely do plichovny, holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střety, ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací, smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly, tvý smutný oči

Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tvý smutný oči nikdy nepozic.

jeden kvítek vyrůstá. Jako když dětský smích zazní do nejista. Podej mi ruku, nohy se do bláta boří. A v koutě hoří svíce.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umejt špít.

stravu, sníh se tiše snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí.

město se do smutku obléká a člověk hledá si člověka. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál. Tramvaje plují tmou pomalu,

dát se už blízká se na časy. Opilec propil se do krásy. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásný dár. Už je to zas všechno za námi, strojvůdce zpoždění dohání. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásný dár.

bylo mi 30 a to je meta. Začínám dávat hloupý rady do života, tak i vidět, co jsem byl za magora, chtěl bych to zpátky, koukám do monitora, jestli mi poradí, podá pomocnou ruku, někdo z mých přátel, co jich mám na Facebooku, alespoň 300, se všema chatuju si, jeden má křečka, druhý je na kaktusy, třetí má depku, čtvrtý má skejta, pátý

Mi 30 a to je krize. Psal o tom Respekt, vysílala Česká televize. Písničkáři, ty už to taky balej, o čem mají pořád zpívat, když svět je tak nesnesitelně malej. Asi si na zahrádce vyseju konopí, vyberu úspory a všechny je investuju do ropy. A na víkend si najmu Mercedesa, koupím si časopis, co jsou v něm nahý prsa. Vyzkouším techniky, čoko ora.

Týdenní strniště, svěšený krovky, espresso z pěti cukry, čučím do obrazovky a oni se mnou. Tohle je terapie, vždyť je jim taky 30, oni vědí, jak mi je. Nikdo z nás není panic, nikdo z nás nemá holku, večeři dva Red Bulli a jednu sushi rolku. Pak online erosenku na video Skypeíku udělá tě za minutu, chce to jen trochu cviku, před spaním zbejvá, abych se řádně opil, tak rád

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

jak voda. V Ostravici tak plyne doba, její čas. Tak jak voda,

Lícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Lícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře.

ještě umím dechat vzduch, honit psiska podél plotu a hvízdat nazdař Bůh, přes držku slíznout za dobrotu. Ještě umím tajit dech, jak mladej velbloud v prvním sněhu a bloumat po městech.

svých duší si koupilo letenku do ráje, aniž by někdo z nich jen tušil, že ona letenka propadlá je. V kolika slovech se vykoupíš z pocitů marného boje, než vlastními myšlenkám

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
2: Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem skákal, když někde nějakej tek. A z muziky jsem šílel, když jsem slyšel

zeleniny. Do prasa mě to žaludku leze jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem v tom uměl lítat od kotníku po uši.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

někam s vlaštovkami a dráty napětí. Zakřičí, jsme tu sami.

0: svý postupy pozmění, zkusí to odinut. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Kdyby mi to spalo, jako mi to učí, tak bych běhal po vodě.

chrápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty, stany a volám rozervaný. Anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mý klíží.

tvoji, vodu já nesnáším. Na pokožku nejraději kosmetiku nanáším, ve vrstvách ji nanáším.

pěknej v obličej. Kdo pod paží sprej nafouká a jsem jen a jen je.

0: norem a pravidel. Do paštiky z mořský štiky dojelit i povidel.
1: Dojelit i povidel.
0: Divím se těm škarohlídům, něco jim furt zavazí. Vždyť to jídlo krásně svítí a nikdy se neskazí.

chemie ne, přece my, chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej. A nad hlavou ti vítr hrozí ve větvích, čára života se stáčí v kruh. Vůně nenávratná a růží odkvetlých.

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel, jako teď i ty.

pavučiny. Můry v květináčích světlem probral ze snění, vpletá do zázraků naše stíny.

Na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména. Pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech. Pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

vlene neskutečný, v noci tu je. Přichází, než začne den, představy vznešené. Říkali jim víly, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo, jen vytesáno v kamenech. Kolébka té síly je ve snechu zamčená.

čápy, posedí na věži, očistí peří. Že to, co nehoří, stejně nás trápí, že na tom záleží, či

duši tak u cesty kvetou a vím, jak můžou zavonět všem, co si cíl cesty spletou. Na druhé nádvoří létají čápy, posedí na věži, očistí peří, že to, co nehoří, stejně nás trápí, že na tom záleží.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let a modrý život už nedržím. Držím tě za paže, kdo nám to zakáže, a místo popela na hlavě sní.

Možná píše poslední větu, víc dnů už nesežene zprávu světu a loňskému létu.

posledním slovem vázne rytmus a rým. Neví, kde najde obzory nové, chvíli před vyplutím. Bylo to, anebo nebylo, lásky laskané, málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku

stojím tady s hraběma s ohryzanýma fusama. S půlku sáky za uchem a s montarkama pod suchem. Šušit tady uplotá zemňu mojeho pata. Čekám až do letizí, jak ty, co

tráva se vlní, po plece koní vysoká, v uších mi hvízdá vítr a prostor plní, vlčí mák stébly proplétá, ať si třeba zlomím vaz, rychlej běž, dobře se držím, káněte hvist, je možná boží hlas, veliké tajemství na dosah leží.

okraji světa, když dojedeme včas. Jediné přání mi žhavé slunce splní a krásné mládě vyslyší můj hlas a od základů

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

kožich. My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás Big Yes, oh yes.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Hostejno či střízlit, anebo trochu pod parou.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Jednou se potkají ti, co se potkat mají.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, 3 body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a 3. dveře zprava, život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a 1 duda. Babička Majka jediná.

Je neděle a babičky se sluní, rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory, a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali, snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají, rajsky a svíčkově,

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Jsem kavojčou, mám pověslou, vrtkol ta rychlost.

hned září. Paní Marta tráví hlavně v kuchyni. Léto schová na dno sklenic. Po stropě se válí pár horké letní vteřiny. Právě došly do svých hranic. Do sklepa si během října Marta snesla peřiny. Pod vazičem

je doma, leč hned taje sníh u komína. Možná je pořád někde na cestách, možná je někde ničí nevěsta, možná má paní Marta v zimě jiná jména, možná je paní Marta zimou nespatřená, možná ji budí až břízy, které raší, možná je celou zimu o hrachové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem, vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá, poněkud ospalá má vlídný pohled medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména, možná je paní Marta zimou nespatřená, možná je paní Marta medvědova žena.

0: možná.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.

0: nechám světit len to v duši.
1: Shantroyer nach mishe bam fodin. Shantroyer nach mishe.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Sněhy vytětají, jak jen vítr začne hrát. Rychle dozrá zrno, když mráz začne doléhat.

vzdoru navzdor se mnou plout na moře bouřnou říš. Sněhy by tě tají, jak jen vítr zahudne. Včela, která v létě směla v zimě nepodne. Svědkem jsem, že ženský hněv

na kaši, ať už nás nikdy nestraší. Je z něj teď krevní tučnice, film není vhodný,

na cucky rozstřílelo všechno zlo. Z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí a dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky. Film není vhodný pro nenáročné diváky. Dobro vystřílelo zlu mozek z palice. Hlavní hrdince to trochu cáklo na líce. Cáklo trochu i na role vedlejší. Co dosud žvejka

a pak zaseklo zlu kříž s Ježíšem do lebky. Nějaká břečka stékala jim na trepky. Ježíš byl rudě lepkavej, nezbyla na něm čistá nit. Když má vyhrát dobro, každej se musí občas

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Bylo jich víc, já použil snad už sedmou písničku psát.

rostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svůj.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

sáček, vložit sáček do hrníčku. Odsávat, odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Jak to, že nemáš rukavice? Kde je teploměr?

Hříva mi zřídla, víno se skalilo, čas kolem kluše. Ženu se zasnem do soukolí, ale když zhasnem,

Dají mě křídla, něco se změnilo, svědí mě duše. Hřívami zřídla, víno se skalilo,

chlebíčky, oschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejstarší.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se i skůr.

uschlé chlebíčky po hrobci včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. A je tu klasika chlebíček s uherákem.

cítím tu vůni, ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků. Vždyť já sám připomínám trochu oschlou

hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

šoubají koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme Škoti celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří.

bylo na čase trochu si provětrat ty svoje splihlý krovky. Už bylo na čase zahrát si blues, pustit si Dylana, zvednout se od pohovky. Už bylo na čase počítat z plus. Už bylo na čase smát se na celý čáře, nechat to být, tak třeba někdy příště. Nečekat na jaro, vytrhat listy z kalendáře, objevit Ameriku, zamávat z nástupiště, vyprášit moly ze šatníku, rezavý struny vyměnit, i čerstvej vítr do starých triků, nechat svý smutky odeznít.

Tvými vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy. Promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám. Znáš už všechny moje pohromy.

korytem z Číny stejně česká řeka proudí. Jsme čím dál svobodnější, už máme skoro všechno.

chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála ses jak raubíř pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Flét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popelář.

0: večer. Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám: no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šaty už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění padlo i těm kosu. A vlak nám odjíždí.

0: lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.

kraji propasti se přítel náhle zasní. Já se koukám, jak mu palce lezou spod. Pak začal zpívat, škoda, že ten přelud krásný. Já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem.

cigára, kdo touží poznat bavalský vězení. Kašle na to, co mu doma řekne stará, hrad si s námi v džejlu místo vymění. Mezi zloděje

až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku staré kukuřičné z těch kentuckých hrout.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky an, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

do nebeských výšek. Nejde to jen tak bejt přikovanej. Recepční pohladí stulpavým pérem, nechá mi vytáčet svůj noční vzkaz. Vytáčí, točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský fas. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tvý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panoblesní brátna, prodá mi pro štěstí dva páry kastaněl.

že někdo tu chybí. Že z lidí, co ke mně pár mizernejch kroků to měli,

dalekých cest pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu.

0: hřmí.
1: Když vagony hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou. Jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty.

jaře, kde nechal jsem sklo, to vám už nepovím, snad ve Frisku, tam jsem byl na jaře. Tak co z toho mám, pořád se jen toulat, v špinavý ruce, pár

nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

zářil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil,

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Léto bylo, když jste přijela předloni, náš ranč se na slunci hřál. Doprovázel jsem vás kaňonem na koni, údolím.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

Je mi kousek přes 20. Můj svět je plný starých závazků. Vracet se nebo nevracet, Hamlet měl celkem snadno.

a naše cesty do těch dálek aspoň míří, když už tam nahoru za nimi nemohou. Když chlapec odjel, měla v hlavě balet, myšlenky šťastně skotačily za vé

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří.

Sníh křupal pod nohama a na hřbitově hořely svíčky. Oni jak žonglera míčky spolehlivě se míjeli. Doma si sundali šály.

Čas běžel neznámo kam, sám sebou si cen. Mlčky mu podala dřevěné střevíce,

všechno bylo v chodu. Na prvních stupních Escherových schodů.

beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce.

kdysi jsem měl svět v rukách svých a řeky tudy tekly každý den. Musel jsem blázen být a nevěděl, co chci mít. To, když jsem všechno zahodil,

Tak ho zase slyším, božskýho Luise, a tu jeho nablištěnou trumpetu. Tak ho zase slyším, snad jakási fúze způsobila zvláštní pocit.

pivo, tak se teda schybnu. Konečně vidím, tam nadává chlap černý jak briketa. Hned jsem dostal nápad, ještě teď se stydím. Luisi, kde je ta tvá lesklá trumpeta? Vidím jenom bílý zuby a oči jako uhlí.

když po dešti voní zem a duha září kolem v každé kapce, sotva by

noc co noc o pomoc volám. Hluboká úzkost mé srdce jímá, jaké to temno zeje před očima mýma. Hluboká úzkost mé srdce jímá. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď, veliká pýcha vystavěla zeď, nikdy jsem nebyl tak sám.

noc co noc o pomoc volám. Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu. Až spadnou listy osiky v říjnu, všechno, co přijde, bez reptání přijmu. Až spadnou listy osiky.

Pomoz mi v mém životě, pomoz mojí opuštěné duši. Já noc co noc po tobě volám, já noc co noc

dálka tolik vzdálená je blízká. Město si nechal za zády, zajíci dělají rošády a z křoví někdo tiše vlajku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak, tak nějak.

dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, ač ji rozmelounem a meky, myky, vrt a dál už nic. Dál nic. Mlhavý ráno zatratí, u cesty roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. Důležitý je to, co seš, odkud si přišel.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jen tak tu sedím a myšlenky si plynou.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podla.

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimmy. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla, prohej se indiána.

na konec uličky a stojí to, jak dřív jsem stál. Tady vždycky hrály písničky, které

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

poprvé je vždycky naposled. Stále prší, nikdo nepřijde,

Dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Střední plot hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden. Sem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

za dobrý slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou někde.

Tohle agresivní se mě strachu, řekni mi, že tenhle pokus není třetí. Pomoz mi, proboha tě prosím, můj život, já se ti přebohatě odměním.

Nej pěťák, Marika šlape, Tony je feťák, něco si píchnul a potom letěl, střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl, střihnul si výlet po onom světě.

Vítr opět listí z větví sklízí, vždyť je listopad. Já srdce málem v krku cítím, když tluču u vrat. Chaloupky na samotě, pohádkově roubené, zdáli za kopcem už je slyšet.

aspoň trošku v Pána Boha věřit, činit, co jiným by radost přineslo, a nemyslet jen na sebe, a jak tuhle zimu přežít.

0: oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: až motýl smrti hlav vylétnul z lafety.
1: Válka divoká do dne, do roka,

jak se ti spí. Má lásko, jak se ti tančí oblací. Kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství, jak se ti spí.

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude.

a tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátíš,

přelévá se, ještě zní písně od zahrad. To jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat. Dokud oheň se ne

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: co vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Po břehu bloudí polámané světlo, tu křída, tu čerň, tu pohozené meče, kůjedi nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, sudidly mezi zuby.

tváři schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví. Přece snad

na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří, nadechni si a třikrát zapři. Hladový nasytí se a vyhladový si ty, co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad víc.

Mě, neníčí mě spěch a schon, všechnu práci za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda, tak si žijem, jak čas letí.

No tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

baví, ještě to nevíš. Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám kdy.

jak už teda můžeš říci pro mě ne? Dej mi seznam důvodů, proč nechceš mě mít ráda a já pod

souzeni, tak proč to není? A člověk by řval nejradši do celého města, vždyť my dva jsme přece ze stejného těsta, vždyť my nemůžeme přestat. Ne, my nemůžeme přestat. Oh, bože můj, proč na kříž si mě přibyl, zopakuj. Můj osud, máš tam nejspíš kdyby, řekně, tak se ti to líbí. No vážně, tak se ti to líbí.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

jednou prý se rozplynem, přežijeme skupenství rostlinem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na odsun. Uplývá stín za stínem, v hospodě debatuje nad vínem. Armáda spásy, co čeká na odsun. Jsi tajemná tůň s leknínem, jak řasy na potoce za mlýnem. Plynou tvý vlasy až někam k praocům.

všechno listí s vodotiskem sval. Vítr se smál, stará křídla plná molů, co tě stejně táhnou dolů z bal. Jednou prý se rozplynem, přežijeme skupenství rostlinem, podzim už hlásí tři čtvrtě na ocůn.

noc nás teď pohladí, věsnatou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři studím.

tak jsme vyrazili ven, aspoň na ten krátký čas. A byli víceméně v klidu na všechno to štvaní kolem nás. Svíral jsem její dlaň,

pak zbýval nám jen den. Vyšli se projít k řece. Najednou mezi řečí slyším, ani se mi domů nechce. Povídám, ani se ti nedivím, místo abych řekl,

večeři dali jsme si přinést filé a k němu čerstvý špenát. Na pokoji jsem pak dělal, že jsem muž a ona, že je žena.

bolava. Cítím skutečnost.

时故。

všechna přání, až přijde ke mně vítr, který v uších zavoní, až se muzikantská lidka prostře do mých strání, až mi markétka dá tu

se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se odzadu čte to